Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4 FM.
1: Rež, rež, rež, drobná rež, darmo sa ty malušiška za mnú dreš. Rež, rež, rež, drobňučka,

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cimbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cimbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cimbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbálka.cz. Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, místy přechodně až skoro jasno, naměříme 20 až 23 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, místy přechodně až skoro jasno, naměříme 20 až 23 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Pozvánky na vinařské akce, vrásky na čele vinařů v Šampani a co vás taky čeká už příští víkend v Bzenci, řeč bude o veřejné degustaci téměř 800 vín slovácké nominační soutěže do salonu vín a taky Klára Kolárová, národní someliérka a její pohled na zákulisí návštěvy 18 Masters of Wine v České republiky a jejich čtyřdenní trip po všech vinařských podoblastech. O tom všem bude řeč, já jsem Rastín Janovič a jsem blázen do vína, přeji prima poslech.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz

0: Vítkem Zavínem. Na Rádiu Jih.
1: Blíží se bzenecké krojované vínobraní a s ním i veřejná ochutnávka všech vín za slováckou podoblast, která budou bojovat o titul nejvyšší šampiona salonu vín pro příští rok. Soutěž má pro letošek ale jednu velkou novinku. Jednotné vstupné pro neomezenou degustaci klidně všech vín. Ale postupně. Mluvím o pátku 18. a sobotě 19. září. U bzeneckého zámeckého parku bude opravdu z čeho vybírat 795 vín od 96 vinařů. Rýňáky, těch je úplně nejvíc, samozřejmě. Taky šardonky, sauvignony, tramíny, šeďáky, ale budou tam i desítky pálav a hibernalů, a to jsou velmi oblíbené voňavky. Z těch méně častých, které stojí za ochutnání, například Cabernet Cortis, Donau Riesling, Malverina, Noria, Regent i světový Malbec. K tomu vám po oba dny bude hrát cymbálka, v sobotu se představí desítky veteránů, no a zámecké sklepy nabídnou i speciální, exkluzivní prohlídky s degustací. No já myslím, že není moc o čem. A k tomu všemu i stánky a kulturní program na náměstí, tak nezapomeňte už příští pátek 18. a v sobotu 19. Vstupné je 0, platí se buď to každý vzorek zvlášť, anebo 500 za vše. Více se dozvíte na webu Sdružení slováckých vinařů CZ, kteří taky výstavu pořádají.
0: S Jihem Zavínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: Vítem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Ve Francii letos zažili něco, co tam prý ještě neměli. Extrémní vedra, celkem 4 vlny od května, dohromady 63 dní. Donutila vinaře v Šampani začít sklízet hrozny už 6. srpna. A to je o 3 týdny až měsíc dřív, než bývá zvykem. Problém je, že spousta sběračů hroznů byla v tu dobu ještě na dovolené. Takže vinice museli narychlo zhánět posily. No a podle představitelů tamního sdružení pěstitelů se termín sklizně za posledních 20 let posunul dokonce o celý měsíc dopředu. Horko má přitom dvě strany mince. Méně vlhkosti znamená méně plísní, ale hrozny zase rychleji sládnou a tak stoupá obsah alkoholu ve víně. A to věru základnímu vínu na výrobu sektu vůbec nesvědčí. K tomu se přidávají i měnící se návyky milovníků vína a taky americká cla. No, i když by se vinařům ze Šampaně mohlo závidět, jaké skvělé sekty dělají, jinak jim závidět opravdu není co. Zároveň ale oni sami věří, že réva se časem přizpůsobí i této divné době.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádiu Jih.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte rádio.

0: Kláry Kolárové.
1: Stala se neuvěřitelná věc. Do České republiky přijelo na studijní cestu 18 Masters of Wine, největších kapacit ve světě vína. Tak se nedivte, že nám jejich návštěva trošku rozkopala kolena. O to více nás všechny potěšilo, jak byli spokojení a jak moc jim chutnal náš Vlašák a Frankovka. Nebojte, i na Pálovu došlo, ale Vlašák a Frankovka vyšly z ankety jako ty dvě odrůdy, kterými bychom se měli ve světě podle nich ukazovat. Překvapila nás i jejich další rada. Používejte čestné názvy. Na místo překladu máme zůstat u svého. Vlašák a Frankovka. A vlastně proč ne? Vždyť i my se učíme vyslovovat názvy zahraničních vín. S propagací našeho vína by nám pak podle nich posloužilo spojení s Bohemian Rhapsody od Queen, případně s Davidem Pastrňákem. Nebo vás napadá někdo jiný, kdo by nám s tím naším vínem v zahraničí pomohl?

0: Rádio Jihcimbálka. Rádio Jižní Moravy. S Jihem za vínem. Na Rádiu Jih.
1: No a pohled do kalendáře, dnešní povídání o víně tradičně uzavře. To, abyste věděli, kam si můžete vyrazit za vínem vy osobně v následujících dnech volna. Tak si pište. Blatnice pod Svatým Antonínkem, Brno, Bulhary, Bzenec, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Hustopiče, Mikulčice, Mikulov, Milotice, Moravská Nová Ves, Mútěnice, Nový Šaldorov, Sedlešovice, Polešovice, Rakvice, Skalka, Starovice, Strážnice, Šatov, Uherské Hradiště, Baltice, Velké Pavlovice, Vlasatice, Vrbovec a Znojmo. Více se dozvíte na portále Vína z Moravy, Vína z Čech, CZ. Já se za vámi těším zase příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě, pijte burčák a moravské víno. Dobře vám radím. Váš Rastíno, Janovíno.
0: S Jihem za vínem. A Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinasmoravyacech.cz

0: Fabiany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. O víkendu mají být opět velmi vysoké teploty a proto je důležité mít rmut i hned po pomletí co nejrychleji schlazený a zabránit tak divokému kvašení ještě před odkalením. Na povrchu bobulí je totiž velké množství divokých kvasinek, které snadno způsobí samovolný a rychlý kvas. Pokud se tak stane, je zle. Možce zahřeje do vysokých teplot, ztratí svěží aroma a u budoucího vína bude málo kyselin. I malý vinař může tomuto úniku ve svém provozu zabránit, a to hlavně díky dvěma jednoduchým a relativně levným technologiím. Nejjednodušší je použití suchého ledu, což je v podstatě slisovaný granulovaný dusík, který se vyskytuje ve volné přírodě. Největší výhodou je okamžitá reakce a rychlé schlazení rmutu. Díky sublimaci po suchém ledu nezůstanou žádné stopy a přitom je účinnost okamžitá a poměrně dlouhodobá. Velkou výhodou je také to, že reagující led vytvoří nad hladinou rmutu díky odparu ochranou atmosféru, která zabraňuje oxidaci. A nejen oxidaci, ale také přístupu různých nežádoucích bakterií, kvasinek, těkavek anebo hmyzu. Za výhodu lze považovat i snadnou manipulaci a skladovatelnost a také dávkování. Obecně platí, že 1 kg suchého ledu ochladí 100 litrů rmutu o 1 stupeň. Suchý led už máme v prodejně a tak není problém se pro něj zastavit. Ale protože jde o těkavou látku, je třeba jeho použití plánovat a také si jej s dostatečným předstihem u nás zajistit. K suchému ledu máme v nabídce i přepravní boxy, lopatky a kompletní příslušenství. Suchý led je velmi progresivní chladící médium s okažitým nástupem. Jen buďte opatrní při manipulaci, silné rukavice jsou ta nejlepší ochrana před poleptáním mrazem. Minulý rok ukázal, že je vysoký zájem o tuto technologii. Jako druhou variantu chlazení nabízíme osvědčené chladící agregáty napojené na chladící desky. Fungují výborně, ať už si vyberete základní typ s trojsmyčkou, který spolehlivě uchladí i 1000 litrů, nebo sofistikovanější model, který umí chladit i ohřát 4 samostatné nádrže a má tak digitální řízení na každou nádrž samostatně. Takže zhrnuto a potrženo. Laboratoř na vzorky do druhého dne, ta nám už funguje přesně, suchý led máme a účinné chlazení Linder také. Tedy na chlazení jsme připraveni. Ale na závěr ještě jeden trik důležitý pro letošní rok. Do moštu přidejte přípravek Fitovil proteina XP nebo Fitohil proteina P. Tyto přírodní proteiny zbaví vína hořkosti způsobené letošním suchým a stresovým rokem. A nebojte se dát horní hranici, vyplatí se to. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, vinařský dům Dumňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z vinařského domu v Dumňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, místy přechodně až skoro jasno, naměříme 20 až 23 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy. V sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, místy přechodně až skoro jasno, naměříme 20 až 23 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, místy přechodně až skoro jasno, naměříme 20 až 23 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velké-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Když projíždím zálesím, cítím už dech toho kraje. Nádherné předjaří, když sníh v lesích taje a pramínek z pasek napoví, chuťas, kdo domov nesmí.

0: pražských lesů kolébka, dřevěný koník v koutě leží. Vracíš se domů s podzimem, když do vlasů sníh už sněží a Radhošť náruč do kořán teď věrnost tvojí žehná.
1: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Za lesami, za gurami, za dolinami, hej!

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

až se jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Lucimbál a další. Více na www.velké-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

сладко. Я се саин напиваю, жимам дость, ужимам дость.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Podívaj sa, milá, z doliny do kopca, jakého ti vedu šedivé.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Máma rád, mě máma rád.
1: Lubí, mě máma rád.
0: Máma rád, mě máma rád.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Tam, kde jsou moje koreně, rájom tu zem nazveme. Tam, kde štíty mohutně,

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny,
1: no večne mladý,
0: učil ma pokore
2: i prekonať pády.
1: Tam jsou moje koreň.
0: Kde matkina neha a otcova múdrosť
1: všetko zlé zaženie.
0: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zase.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Ani jsem si bičíčka nenamazal, ani jsem si šnorečky neprivázal. Ach, kerak, vyjedu po tu horu, odpadl

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.